0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: To dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne?
3: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andíle, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Za slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava, jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: Oh, to ne.
2: Ano, pane plukovník, pane generále.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
3: Ty jste jim poprskala
2: botnou. Promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladý, to mi nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegl, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů v zahraniční politice státu. Informovala o tom v neděli Česká televize. Předseda vlády České televize sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Odvolací soud v Ústí nad Labem se dnes bude zabývat rozsáhlými podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované už soud potrestal dřív. Nejtragičtější požár ve Španělsku za poslední dvě dekády už neohrožuje nové oblasti. V neděli dopoledne to podle médií řekl předseda regionální vlády v Andaluzii Moreno. Kvůli požáru na jihu země zemřelo 13 lidí a dalších 23 je stále pohřešováno. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakoba Šupfa. Rock Radio, počasí. Během rána bude převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Nejvyšší teploty budou opět vysoko 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 25.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Na D35 se opatrně na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou na 242. kilometru stojí porouchané auto.
5: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci. Je to tu, Honzík nás opět opustil a krásné pondělní ráno vám tudíž přeje jenom Anabel.
0: A Zuzka.
6: No, Zuzi, budeme to tady muset spolu nějak zvládnout další týden. Já mám pocit, že ten náš výletník už by to měl mít zakázaný, že to přehání
0: já
6: s těma dovolenýma.
0: Já si jako říkám, že v poslední době si už toho nebylo jako
6: že
0: dost.
6: Jo, podle mě jako to přehnalo úplně na maximum, už ho málem zatkla policie, viděla jsi to na Instagramu.
0: Ne, to jsem nekoukala.
6: Jo, už měli nějakou kontrolu, to se musíme pak zeptat, jak to probíhalo, jestli bylo nějaký osobní šacování a tak. Jak jsi musel udělat stojku. To se všechno určitě dozvíme, přátelé. Každopádně my to rozjedeme s Arakainama, Ztráty a nálezy.

Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, tohle byly Foo Fighters a i když tady není Honzík, tak my vás neochudíme o rozdávačku. Dneska tady máme dva lístky na Sudfest, který začíná 1.8., to znamená srpna, do dostihový dráze ve Slušovicích. Hraje tam Divoký byl, SPS, Vypsaná fixa, Panoptiko, Iné kafe a další. Takže kdo by měl zájem o tuto taškařici, tak nám napište, klasika, funguje to jako vždy, buď Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon. Tak držíme palec a teď si dáme další muziku, Škorpíci.

0: Soilwork na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, i dnes tady máme nějaké narozeninové oslavence. Každý den někdo slaví dneska jubilejní 70. Mark Mendoza, přezdívaný The Animal alias Zvíře. Je to americký rockový basista a člen skupiny Twisted Sister. 57 slaví Mark Andrew Barney Greenway, americký metalový zpěvák, který ho znáte ze skupin Napalm Death a taky bývalý člen skupin Extreme Noise, Terror a Benediction. No a 42 let slaví žena, máme tady Teresku Černochovou, českou zpěvačku, dceru rockovýho a bigbeatovýho zpěváka Karla Černocha. Bohužel dnes to máme bez Honzíka, takže tam není nic humorného, ale já vám můžu humorně zaspívat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Přejeme všechno nejlepší a za chviličku další muzika, třeba Znouzecnost a jejich krysař.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Kontejnery Siegl, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Znouzecnost, krysař, máme 6.30, za pár vteřinek 31, takže Zuzka má pro vás zprávy.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda se dnes bude zabývat záměrem revize krizové obrany a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášením stupněm ohrožení terorismem. Přibližně 60 kilometrů od Paříže v neděli vypukl lesní požár. Plameny částečně uzavřely dálnici A6, jednu z hlavních dopravních tepen mezi severem a jihem Francie. Kvůli požáru vyslalo vedení záchranných složek na místo taky dvě hasící letadla. Fotbalisté Slávie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3-0. Český šampion se v pátém utkání letní přípravy dočkal první výhry.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně máme venku slunečno, během dne bude polojasno a na severovýchodě a severu území oblačnosti přechodně i přibyde. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D7 se řeší nehoda ve směru na Chomutov. Na 61. kilometru je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A pozor si dejte taky v Čelákovicích. Na Stankovského ulici se řeší požár domu. Silnice je momentálně uzavřená.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.

0: Hammerfall na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Jelikož jsme tu sami osamocený se Zuzankou, tak jsme se rozhodli s váma dát i téma dne. A tím, jak jinak bude jízda na motorce, protože Honzík vyrazil, on teda nejede na motorce, co on to má?
1: On je na skutru, no.
0: On je na skutru. A ty taky jezdíš na skutru, veď? Ty taky nemáš motorku. No a ptáme se vás, kde nejdál jste byli. Honzík je teda velmi odvážný a vyrazil do Polska, tuším.
1: No a ty si říkala, že ujel nějakou dardou za první
0: včera
1: den.
0: Ujeli 10 hodin, což jsem teda říkala, že mě fascinuje, my jsme se tady spolu shodli na tom, že teda, co se týče zadku, tak jako ono to sezení prostě na té motorce docela bolí, je to podobný jako na kole. Teda to kolo je ještě horší podle mě, ale jakože ani ta motorka, i když máš takovou pohodlnou, já jsem to zažila na Srí Lance, kde jsme právě jako projeli celou Srí Lanku na tom skútru s tím mým průvodcem a musím říct, že jsem teda docela trpěla.
1: Já bych to jako nepodstoupila takhle jet celý den někde.
0: Já dobrovolně už asi po druhý taky ne, říkám, a to ten výlet náš, jako to jsme měli celodenní výlety, kdy jako jsme jeli třeba, já nevím, 3 hodiny tam nebo 2,5 a 2 hodiny zpátky.
1: Takže ještě na pohodu.
0: Jako. Ještě, no jako bylo to dohromady třeba 5-6 hodin na té motorce a už teda musím říct, že jako jsem si říkala, bože, za co mě trestáš. Takže nevím, no, jako v obdivu Honzíka.
1: No.
0: No. Takže uvidíme, jak daleko dojede on. Každopádně vy nám napište, kam jste nejdál dojeli vy, jestli to byla Česká republika, jestli jste vyjeli někam do zahraničí. A samozřejmě připište i nějaký vtipný historky, pokecáme o tom. A teď už za chviličku další muzika. Máme tam Škvory, Sobě věrnej.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. A je to tady, další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Setproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 6.52, za chviličku 53, je to tvoje, Zuzi. Co se nám nevešlo do zpráv?
2: No, my jsme se teďka mimo éter bavili o případu u ženy, která schválně narazila do zdi, aby takhle zabila svého přítela, kamaráda, a teď za to sedí. Tak v Japonsku byla zadržena 49-letá žena poté, co měla své spolubydlící jehlou a nití sešít rty.
1: Ježiši Kriste. A jakože jí přivázala, nějaký to zašila, nebo?
2: No, to tady nepíšou, jenom...
1: Že ve spánku se to asi nepodařilo, předpokládám,
2: jako
1: to
2: ne,
1: asi docela
2: bolí. Nevím, jestli nějak neomámila, nebo co, ale píšou tady, že oběť druhý den utekla do nedalekého obchodu, kde kvůli zranění ale nemohla mluvit a žádala o pomoc napsaným vzkazem.
1: Pane bože, to je
2: velký
1: děsivý.
2: Velký psycho, jako velký psycho.
1: To je děsivý, ale taky mě napadlo pár lidem, kterým bych sešila hubu.
2: No, zrovna si říkám, že ty jsi takový expert, jako že když si někoho znepřátelíš, nebo on tebe, že bys uměla jako je vytrestat ty lidi.
1: Jo, ale takhle zase jako takováhle psychopatka nejsem, ale říkám, umím si představit pár lidem, kterým bych tu hubu zašila, aby už nemohli z ní vypouštět takový věci, které z ní vypouštějí.
2: Já už radši nic říkat nebudu.
1: Já už taky radši mlčím, fate no more.

0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.

0: Wave.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké pondělní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Celkem 6 jednotek hasičů bude ještě během dnešního rána střežit doutnající trosky výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Tu ve čtvrtek ráno pohltil rozsáhlý požár. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se během dneška bude řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřené kvůli bezpečnosti. Česko poslalo v neděli do Francie druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už pátek, od soboty je nasazený. Druhý vrtulník doletěl na letiště ve Valence 15:40 a v podvečer se zapojil do pomoci. Unijní ministři zahraničí se budou na svém dnešním jednání v Bruselu zabývat hlavně situací na Ukrajině a konflikty na Blízkém východě. Očekává se, že by mohlo být dosaženo politické shody na 21. balíčku sankcí proti Rusku. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně převažuje slunečno, jasno, během nebude polojasno a na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností ještě vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 25.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D7 se řeší nehoda ve směru na Chomutov na 61. kilometru. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a pozor si dejte taky na Českokrumlovsku na silnici číslo 3 u obce Bujanov. Tam boural nákladňák a je tam vysypaný náklad.
7: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Krásné pondělí vám přeje Anabel.
2: A Zuzka.
4: Ano, je to tak, kdo nás naladil až teď. Honzík nás tom opět nechal, takže budeme mít celotýdenní holčičí vysílání. Když Bůh dá, tak říkal, že by dorazil v pátek,
2: víš? No doufejme, já už se těším na další výzvu, tak se na to dopadne.
4: Jestli ji nebudeš muset zase psát ty?
2: No, snad ne.
4: A tak zase tvoje výzvy měly docela úspěch, takže si myslím, že našim posluchačům to ani nevadilo. Každopádně my s váma řešíme právě vaše motocesty nebo klidně, jak se tomu říká, skútrové cesty. Pokud jste někam dojeli, bylo to daleko, ať už to bylo v zahraničí, v Čechách, máte k tomu nějakou humornou historku, tak ji nám ji můžete napsat buď do Messengeru, anebo pod příspěvek, který najdete na našem Facebooku. No a kromě toho nás čeká samozřejmě skvělá muzika, tak začneme s Ozim.

0: Tleskač na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Já se přiznám, že Tleskač bylo moje mládí. Zuzi, poslouchala jsi to někdy nebo posloucháš?
1: Ne, vůbec. Ne? Ne, to mě úplně minulo.
0: Fakt, já jsem to měla jeden čas, jsem to jako hodně jela. Měla jsem dokonce nějakých CDčka doma.
1: Takže faninka, jo.
0: No, jako dá se říct, že bývalá faninka. Teď už to teda tak nejedu, přiznám se, ale jako znám, to je Pavlačová story.
1: No, jako znám klasika. To, ale jako fakt nejsem úplně faninka.
0: Jo, jo, já jsem jeden čas to jela dost, no. Každopádně, přátelé, protože v 6 ráno jste ještě všichni rozespalí, moc lidí nás neposlouchalo, tak jsem chtěla ještě jednou zopakovat, že tady máme dva lupeny na Sud Fest, který se koná 1. srpna na dostihový dráze v Slučovicích. Hraje tam Divokej Byl, SPS, Vypsaná fixa, Panoptiko, Iné kafe a spoustu dalších, takže kdyby někdo z vás měl zájem o tyhle lístky, dva tu jsou, čekají na vás, po 9:30 je rozdáme, takže stačí, když nám napíšete, ať už na Messenger, Instagram, Facebook, Rock Rádia, připíšete telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon. No, teď si dáme Judas Priest.

0: Ladíte Rock Radio, rokovej rozjezd, dohrávají nám Good Charlotte a já tady mám jednu hudební aktualitku. Bubeník Black Sabbath Bill Ward se svěřil, že musí používat invalidní vozík. 78-letý hudebník oznámil, že při cestování a na veřejných akcích stále častěji se pohybuje na vozíčku, ale zároveň zdůraznil, že rozhodně nekončí s muzikou a netrápí ho žádná vážná nemoc. Já vám přečtu jeho vyjádření, který napsal na svůj Instagram. Chci být otevřený a upřímný. Stále dokážu chodit, o tom není pochyb, ale nevydržím ujít delší vzdálenost bez odpočinku. Vozík používáme asi půl roku, hlavně na letištích. Pořád jsem bubeník, na svůj věk umím hrát docela dobře a moje touha tvořit a hrát je stejně silná jako před mnoha lety. Když mě uvidíte na vozíku, jen se nechávám svést. Nejsem v důchodu, nejsem nemocný, ani se nevzdávám. Já musím říct, že já, když vidím, jak mě bolej kolena, tak Zuzi, připravte se, že mě sem za pár let bude to taky vyvážet ze spod garáží.
1: Já si myslím, že se budeme vyvážet všichni navzájem.
0: Už taky sotva lezu, a to je mi 40, tyjo, tady pánově je dvakrát tolik skoro, takže jako musím říct, že respekt a na to, jakou energii předvádí na koncertech, a tak si myslím, že pořád dobrý i na vozíčku. No, každopádně mu přejeme spoustu zdravíčka a nás čeká samozřejmě další muzika, třeba Trautenberg, tak zůstaňte s náma.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní let. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustit.

0: A potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Cedar Feet Amy Lee v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Máme 7.30, takže krásný čas na další zprávy, počasí a dopravu.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 na 50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Přibližně 60 kilometrů od Paříže v neděli vypukl lesní požár. Plameny částečně uzavřely dálnici A6, jednu z hlavních dopravních tepen mezi severem a jihem Francie. Fotbalisté Slávie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3-0. Český šampion se v pátém utkání letní přípravy dočkal první výhry.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně převažuje slunečno, během dne bude polojasno, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Kolíně se srazily dva osobáky na Polepské ulici a pozor si dejte taky v Českých Budějovicích, tam se bouralo na křižovatce ulic Strakonická a na Dlouhé Louce.
3: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Iron Maiden na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Dneska s váma řešíme vaše stroje, vaše motorky, mopedy, nevím, na čem všem jezdíte, zkrátka dvoukolých přepravních prostředcích. No a Monča tady napsala docela vtipný komentář. Nejdál na motorce jsem jela z Hradce Králové na Opatovický Písník, což je asi cca 5 kilometrů. Tehdy se mě snažil zbalit můj dneska už manžel a já záhy zjistila, že jsem takový že na motorku už nikdy nevlezu. Manžela se držím, motorky fakt ne. Přišla docela vtipný, co na to říkáš, Zuzi. Nechala se povozit jednou a pak už to vzdala.
1: Já zhruba denně tak jezdím těch 5 kilometrů, takže to chápu, ale těch 5 kilometrů si užívám na rozdíl.
0: Jo, že se to dá ještě vydržet. No, tady Monča říkala, že má docela strach. Já teda mám taky pro strach uděláno. Musím říct, že jako na motorce jezdím zásadně jako batoh, a když jsem se na Sri Lance snažila jezdit já, tak jsem nás málem v první zatáčce posádu křoví. Kdyby to tehdy ten pán nezahaftnul, tak myslím, že jsem dopadla docela blbě.
1: Jako, já musím říct, že teda Česko nebo konkrétně teda Praha, kde jezdím já, tak je asi nejhorší, co jsem kde jezdila na motorce, jo? Že tady furt lidi na to nejsou tolik zvyklí. Když pak jezdíš někde v Itálii nebo na Sri Lance, prostě po Ázii a takhle, tak tam je to běžná věc. A všichni na sebe tak vzájemně dávají pozor.
0: Ne, tady ne, to tady jako... tě sejmou do škarpy, nemají problém.
1: Tady přesně tak, tady jako to není úplně bezpečný.
0: No, tak každopádně, že nás trošku tlačí čas, nestíháme, tak další komentáře za chvilku dáme.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Ladíte rok Rádio Rokovej rozjezd, dohráli nám Pop Evil a právě teď je správný čas na Marcelovi motokeci, protože je 7.52.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Dobro, došli na útrke. Ne, to je blbost, to jsem moc na jihu. Tak co zkusit? Laskavo prosím mu na perehony. To jsem zas moc na východě. Tak, třetí pokus. Vitami na Vyščigách. To je ono. Jako abyste mě chápali, tuto sobotu se mění historie Mezinárodního mistrovství České republiky ve fletreku. Poprvé se vydáme za hranice do polské Raviče. Takže trénuji uvítací řeč. Ono to má svoji logiku, že se polští pořadatelé chtějí učit od těch českých. Vždyť náš závodník Ervin Krajčovič je úřadující mistr světa a tuzemský mistrák. Jezdí borci z celé Evropy. Do Raviče je to pravda kousek z ruky, třeba z Ostravy nebo z Liberce 300 kiláčků, ale zase na druhé straně 300 kilometrů je pro motorkáře většinou jen zahřívací vzdálenost. A na co se těšit? Samozřejmě na nabitou startovku, to už se stalo takovým standardem, že na naše závody jezdí půl Evropy. Ondra Svědík bude chtít udržet vedoucí pozici, Ervin Krajčovič i Vít Janoušek, tedy další z favoritů, mu to budou chtít překazit. To tady v té elitní FT1. Klasicík si ani neopovažuji typovat, kdo by mohl vyhrát, protože tam je to tak našlapané, že vítězem může být de facto každý. A jsem si jistý, že to bude závod v parádní atmosféře. Poláci milují cokoliv, co se jezdí na oválu a doleva, tak se dá čekat hukot. Prostě ideální příležitost si udělat výlet do Polska. Takže vitamin na Vyščigách v Ravicu.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké pondělní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom Česká televize. Předseda vlády České televize sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Odvolací soud v Ústí nad Labem se dnes bude zabývat rozsáhlými podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované už soud potrestal dřív. Nejtragičtější požár ve Španělsku za poslední dvě dekády už neohrožuje nové oblasti. Kvůli požáru na jihu země zemřelo 13 lidí a dalších 23 je stále pohřešováno. Oheň zničil podle posledních informací na 7000 hektarů území. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakoba Šopfa.
0: Rock Radio, počasí.
1: Aktuálně máme venku slunečno, během nebude polojasno, jenom na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně víc. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia, na severovýchodě kolem 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D7 se stále řeší nehoda ve směru na Chomutov na 61. kilometru, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Boural se v Plzni na Folmavské ulici, v Brně na Líšeňské a v Kolíně na Polebské.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ze studia Rock Radio, teď jsem přemýšlela, kde to vlastně sedíme, kde to jsme a co tu děláme. Vás zdraví Anabel.
1: A Zuzka.
2: Doufáme, že se máte dobře, že s námi prožíváte příjemné pondělní ráno. Je to bez Honzíka, i tak se snažíme to tady společně přežít se Zuzankou. Každopádně na Facebooku s váma probíráme téma motorky a skútry, kam jste dojeli nejdál. Spousta zpráv nám přišlo taky do Messengeru, takže to určitě probereme a v téhle hodince budeme rozdávat lupeny na Sudfest. Takže kdo nám ještě nenapsal, máte zhruba posledních 30 minut na to zkusit štěstí. Držíme palec a teď už 12.

0: Dio Evil Eyes na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Dneska s váma řešíme vaše cesty na motorce a už je tam docela dost komentářů. Marek napsal, dobré ráno, nejdál jsem byl ve Francii, v Normandii. Byli jsme tam na 80-leté výročí vylodění spojenců v Normandii a musím říct, že to bylo úžasný. 1600 kilometrů s přespáním v Lucembursku a za 10 dní zpět. Parádní to bylo. Petr, ten je na tom stejně jako já s ježděním na motorkách. Já jsem nejdál dojel asi domů, že jsem se ještě nezabil. To mi bohatě stačí. Já si podobný řidič, jako jsem já. Vejď, Zuzi.
1: Ty brďo, ale jako ta Normandie, to je teda výzva.
0: To jako je daleko, jako 1600 kiláčků, to teda jako...
1: Uvidíme, jestli to Honza pokoří teďka.
0: Radka, ahoj holky, před 2 měsíci mě čekalo úžasné překvapení. Na víkend půjčený skútr, do té doby jsem sama neřídila. Manžel s kamarádem na motorkách, já s kamarádkou na skútrech. Boží víkend 450 kilometrů, no a tak mě to chytlo, že teď už měsíc drandím na svém. Zatím 1000 kilometrů po kouskách, snad dopadne na dovolené i něco delšího. Zdraví Radka.
1: Je fakt, že já jsem teda poprvé řídila skuter taky v cizině, vlastně stejně jako ty na Srí Lance. No. Tam jsem si to strašně zamilovala a já jsem to měla jako překvapení pro přítele, že jsem si udělala mezinárodní řidičák.
0: Jo.
1: A když jsme přijeli na místo, tak chtěl kupovat nebo chtěl půjčovat jeden skuter. Já říkám,
0: a ty ne.
1: Koukej. A jeho omývalo úplně, říkal, to snad ne.
0: No tak ten musel být docela v šoku.
1: Přežili jsme to.
0: To si mu udělala hustý překvápko. No a ale tady píše, rok od splnění snu, udělání papíru a pořízení mašiny jsem jela s přítelem do Maďarska. V sedle dokážu dát zatím 350 kilometrů za den. PS, mláďata už taky lítají na čtyřkolkách, ale lezou i na můj stroj.
1: Jo, tak se čtyřkolkama my máme už taky zkušenost, viď?
0: Jo, no, trošku traumatickou za mě, teda my jsme jeli s nějakým závodníkem, který podle mě nás chtěl všechny zabít, takže jsem ráda, že jsme to přežili.
1: Ano, jednou stačilo.
0: Jednou stačilo a děkujeme. Můžete dál psát pod náš příspěvek na Facebooku a nás čeká další muzika Iggy Pop, The Passenger.

0: Avenged Sevenfold na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, máme nový merch, trička Rock Rádia. Je na nich spousta různých vesnic, kde vysíláme i měst samozřejmě, takže vy si tam můžete najít to svoje město, schválně si najdete svou rodnou ves nebo městečko. A jinak kromě triček jsme tam doplnili i další zboží, konkrétně montérky a kraťasy. A jelikož je léto v plném proudu, grilovačky a spousta z vás tráví čas na zahradě, tak jsou tam nádherný rozkládací lehátka, takže se podívejte na náš web www.rokovýradio.cz a udělejte si radost. Za chviličku kabátě a nesmrtelná teta.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zapomněli.

Utratili jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Je 8.30, ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd a teď je ten správný čas na sportovní zprávy.
1: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Zatím poslední zápas, který se odehrál na mistrovství světa ve fotbale, byl mezi Argentinou a Švýcarskem. Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál můžou snít o obhajobě zlata. Argentina neprohrála ani osmý vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů. Výběr okolo kapitána Messiho, který poprvé na probíhajícím turnaji neskóroval, se v semifinále ve středu utká s Anglií. Švýcarsko na premiérový postup mezi nejlepší čtyřku nedosáhlo.
3: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Praze na Pražském okruhu opatrně ve směru k D1 na 22. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Nehoda se řeší taky v Plzni na Folmavské ulici a na D7 ve směru na Chomutov na 61. kilometru.
4: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, tohle jsou Foreigner a nás teď čeká rozdávačka. Kdo si napsal o Lupeny na Sudfest, tak právě teď přichází váš okamžik. Abych to zopakovala, koná se to 1.8., to znamená srpna na Dostihový dráze ve Slušovicích. Hraje tam Divoký, byl SPS, Vypsaná fixa, Panoptiko, Iné kafe a spoustu dalších. Takže kdo napsal, mobily do ručky.
1: Víme, kde se co šustne a každý den vám o tom taky řekneme. Co se děje? Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje. Co se děje? Opravdu víme o všem. Každou hodinu na Rock Rádiu. Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: To není možný, že to ještě nemáte.
4: Tak my taky čekáme, že jo?
5: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
6: Tak to musí stát na účtárně.
3: To už je po splatnosti.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150,000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Přátelé, jsme zpět a na lince máme Davida a jeho maminku. Zdravíme.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, čauky. David nám prozradil, že je na vozíčku, ale že ho to neomezuje v tom, aby objížděl rokový akce. Evidentně to má rád, protože to nebyla první akce, na kterou nám napsal. A vypadal, že má docela radost, je to tak?
2: Je to tak.
1: Je to tak, no tak to je báječný. Takže předpokládám, že pojedete asi s mamčou takhle spolu.
2: Pojedeme... Klidněji,
1: tátu. Klidněji taťku vezmete. No tak lupeny máte dva, tak když tak musíte ještě jedno přibrat, anebo teda mu dokoupit lístek.
2: Tak se
1: domluvíme. Takže se musíte domluvit, kdo pojede. Každopádně máš nějakou oblíbenou kapelu z toho, co tam je? Tam Divokej byl, Panoptiko, Vypsaná fixa, něco z toho máš rád?
2: Jiné kafe a Divokej byla.
1: Jiné kafe a Divokej byl, no tak to je super. My ti moc gratulujeme, Davide, užij si to i maminka případně. Maminka má ráda rockovou hudbu, nebo ne?
3: Maminka všude Davide doprovází, takže ano, na Bělově i na kafe už jsme byli, takže už se těšíme.
1: Takže už jste si zvykla, říkáte.
3: Ano, já už
1: no tak máme moc radost, že lístky putou zrovna za váma. Užijte si to a mějte se krásně, když tak pošlete fotečku.
2: Ahoj.
1: Mějte se báječně, ahoj, papa. Tak to bylo hezký, vejď, Zuzi.
4: Jo.
1: Já mám hroznou radost vždycky, když ty lidi se z toho fakt jako upřímně radujou a tady myslím, že jsme opravdu trefili, takže super, je to fanoušek, má tam své oblíbený
4: kapel.
1: Bude
4: kapely. To rodinná akce.
1: Bude to rodinná akce, přesně tak. A my už si teď dáme Lucii, nejlepší, kterou znám.

0: Black Crowes na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Pomalu se blížíme ke konci. Kamča už dorazil tady z Itálie. Vypadá je docela opálený, člověče. Na to, že byli v Benátkách, jako docela chytil barvičku. Každopádně my jsme dneska s váma probírali motorky a kam nejdál jste dojeli, tak koukám, že tady máme poměrně jako dobrodruhy. Pavel, ten teda, to je moje krevní skupina, ten, že vydrží sedět pouze 200 kilometrů a pak se kroutí jako žížala. A prej s úpravama, co na ní udělal, stejně za hranice nemůže. To tam psalo několik lidí, že prej v Rakousku a takhle mají problém, když jakoby ty motorky jsou hlasitý, tak za to dostáváš pokutu.
1: No a tak třeba Honza jel jenom do Polska kvůli tomu, že vlastně nemá řidičák na motorku, má jenom takový to, že vlastně s autem můžeš řídit skútr automatický, takže tam taky jako se nemohl vybírat úplně.
0: No, Míra ten dojel nejdál do Španělska, tehdy to byla dovolená podél hranic Francie za 16 dní 5 500 kilometrů.
1: Ty bláho.
0: Jste strašný mago, že jako co tady píšete, tady Radek jel prej za Dubrovník, tak tam byl Danda, že jo, letecky teďka. No, tady dobré ranko, nejdál jsem byl ve Francii v Normandii, tady Velká Británie, hlavně Skotsko, 14 dní 6 000 kilometrů. Jako magoři. Máme tam fakt jako docela cestovníky, který projezdili celý svět na té motorce. Takže hlavně opatrně bych to tak jako uzavřela, toto téma. My se na vás se Zuzankou budeme těšit i zítra, klasicky od 6 hodin od rána, takže mějte krásný zbytek dne a mějte se krásně. Tak než něco.
1: Tak,
0: tak se mějte báječně, páčik slimáček a posílám Nightwish.

0: Rock Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké dopoledne, blíží se 9:00, jsou tu další zprávy. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Česko poslalo v neděli do Francie druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už pátek, od soboty je nasazený. Druhý vrtulník doletěl na letiště ve Valence v 15:40 a v podvečer se zapojil do pomoci. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují, nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Během dne bude převážně polojasno, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně víc. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 31 stupni Celsia, na severovýchodě kolem 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Bouralo se v Ostravě na Bohumínské ulici, nakladně na Doberské a pozor si dejte v Tachově na Panenské.
4: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz Housebrandkava.cz.
2: Rock Radio. Rokový dopoledne.
5: Tak jsem ty čudlíky tady nezapomněl.
3: No, to je dobře,
5: odbavil
3: to jsme
5: jsem
3: rádi.
5: To dobře, ne? Všechno proběhlo, všechno jak mělo, takže ono to naskočí vždycky, víš, jakože člověk přijde na to, kouká, říká si hergot, no a pak se to rozjede
3: to
5: a už to fičí. Takže červená svítí, posluchači nás slyší, mě taky.
3: No to jsme rádi, konečně. Tak,
5: konečně.
3: Po týdnu.
5: Konečně po týdnu.
3: No, jsi úplně rozzářenej.
5: Takhle dlouhou dovolenou jsem neměl ještě vlastně.
3: Ne, ne.
5: No abych tady týden nebyl.
3: To je hustý.
5: To se nestalo. A obecně. To by mohli říct moji bývalí zaměstnavatelé.
3: A chytlo tě to? Budeš takhle pokračovat?
5: Hele, chytlo mě to, jakože fakt je dobrý si odpočinout.
3: Mm-hmm.
5: Jako vyrazit někam, fakt jako vypustit.
3: Takže za týden a... zase stejně jako Honza.
5: Hele, kdo ví, může se stát cokoliv.
3: Aha.
5: Jako, proč ne, ale fakt... Ale tak asi k tomu člověk musí dospět, jako víš, že třeba dřív jsem jako to tak nepotřeboval
3: a teď
5: člověk vypne a z té hlavy se odkouří takových věcí.
3: Tak uvidíme, se zase přikouřej,
5: uvidíme, jestli mi tam něco zůstalo, jestli budu tady pro posluchače nějakým způsobem přínosný a něco jim předám. Minimálně to bude hudba, kterou tady mám připravenou. Takže Zuzko, děkujeme za zprávy.
3: Taky.
5: A pojďme na Def Leppard, AC/DC a dáme si i Rybičky a jejich Nebeskou pránu. Tak vám přeju hezký pondělní dopoledne z Rock Rádiem.
6: Až jednou zaklepu na nebeskou pránu, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou z...

0: Ten Temptation na Rock Radio 9 hodin a 18 minut. Dneska máme pondělí 13. července a já bych rád připomněl jednu událost, která už dnes slaví 41 let a je to koncert Live Aid. O tom bychom mohli mluvit hodiny, takže já to jenom shrnu do těch zásadních bodů, tak největší charitativní koncert, který kdy proběhl, o tom není sporu, samozřejmě na něj navázala spousta dalších podobných akcí, ale Live Aid byla v podstatě, no, když ještě vezmeme George Harrisona na počátku 70. let pro Bangladeš, tak dejme tomu opravdu první takováhle velká celosvětová záležitost, kterou organizoval Bob Geldof. A bylo to v rámci pomoci hladovějícím v Etiopii. No a sešla se tam spousta muzikantů a spousta kapel. Nemá cenu je všechny jmenovat. Předcházel tomu single vánoční v roce 1984, který boural všechny hitparády. Vědí, jestli jsou Vánoce, všichni ho dobře známe. Ale já jsem chtěl jenom takový spíš věci, který bych vypích v rámci toho, co všechno přines. Tak třeba konkrétně nastartoval zpátky kariéru třeba kapel Status Quo nebo Queen, který byli v polovině 80. let tak trošku bezradní a nevěděli, co se svojí kariérou, a tohle to jim strašně pomohlo. Status Quo, ty už byli v podstatě rozpadlí a dali se dohromady a pokračovali dál stejně tak jako Queeni. Viděli jsme třeba autentický koncerty Black Sabbath s Ozzy Osbornem nebo Led Zeppelin, který původně tedy vystoupil jenom jako Robert Plant a Jimmy Page a jako hosté, kamarádi, nakonec se to pojalo, jakože to byl koncert Led Zeppelin, ale nebyl, ale ty jsme taky viděli pohromadě konečně po letech. Dokonce Phil Collins odehrál koncert ve Wembley a pak sednul na Concorde a přeletěl do Filadelfie, kde vlastně byla druhá část Live Aid, a tam si zahrál právě se zmíněnýma Zeppelinama, nebo respektive s tou partou kolem Roberta Planta a Jimmyho Page. Michael Jackson odmít se zúčastnit týhletý akce, čehož možná později litoval, protože to byla opravdu velká, ale zase na druhou stranu hvězda jeho formátu asi chtěla trošku vědět víc a ono to všechno se tak nějak plácalo najednou a rychle, takže asi pravděpodobně z toho důvodu, protože nevěděl, co od toho má očekávat, tak odmít. Nemyslím si, že to bylo kvůli tomu, že by nechtěl pomáhat. Paul McCartney se objevil živě poprvé od atentátu Johna Lennona na koncertě ve Wembley, kde zahrál Let It Be společně ještě s Davidem Bowiem a dalšíma. A viděli jsme taky rozklad Rolling Stones v přímém přenosu, protože Mick Jagger vystoupil solově a zbytek Stonů potom zahrál v rámci setu Boba Dylana. Takže tam jsme viděli ten rozkol, který sice studiově nevypadal, ale naživo chlapci nefungovali a neměli se moc rádi v té době, protože Mick Jagger upřednostňoval svoji solovou kariéru. Tak to jenom ve zkratce ke koncertu Live Aid. Samozřejmě spousta dostupných informací je možnost najít, takže si to můžete třeba pročíst i nějak podrobněji, ale já myslím, že to zásadní, co přines tenhle koncert, jsme vypíhli. A znovu opakuji, byla to největší událost v rámci hudební pomoci, která kdy vznikla. Pojďme si dát Olympic za chvíli, dáme si taky Trivium anebo Offspring na Rock Rádiu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Já nový plot mám,

0: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
3: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
4: A já vám jako dlužím?
5: Hele, teď ti to tam pošlu.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, tady je Petr Jandl, abych chtěl pozdravit všechny posluchače Rock Radio.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Rádiu společně s Tinou Turner, který jsme si dali 9 hodin a 41 minut. No a samozřejmě i tento týden budete moct hlasovat na našem webu rockovýradio.cz o albu, který chcete slyšet v rámci rockovýho referenda na frekvencích Rock Rádia v sobotu od 19 hodin. A pozor, tentokrát je to hodně zajímavý, hlavně pro fanoušky kapely Kiss, kterým já jsem, takže pro nás kisáky je to takovej oříšek, protože máte vybrat mezi členy, ale není to Paul Stanley a Gene Simmons, tyhle ty dva hlavní tahouni, ale jsou to ty ostatní a mezi nima máte vybrat jednoho, který nám představí svoji tvorbu. Ace Frehley, jednička a jeho deska z roku 2024, 10 000 voltů. Pak Peter Criss, jeho loňská novinka, tak počkej, vlastně 24 už je předloňská, on už je rok 2006, panečku, to letí. Peter Criss loni vydal před Vánoci skvělou desku solovou, vůbec bych ho tam nepoznal, ale je výborná, tak ta má číslo 3 a pozor, mezi nima Eric Singer Projekt, což je deska z roku 1999, která je strašně zvláštní, protože si na ní pozval třeba Bruce Kulika, taky Johna Corabiho a spoustu dalších hostů. A mimo jiné jsou tam právě věci od kapely Kiss, Going Blind třeba, výborně zahraná a zaspívaná. Tak to je vlastně další projekt, který nabízí muzikant, tedy bubeník kapely Kiss, který dostal na konci 90. let pauzu od kapely Kiss. No tak se věnoval těmhletěm věcem a to je číslo 2. A můžete hlasovat, takže Kissáci, Kiss fans, Kiss Army, jděte do toho a zahlasujte. Já jsem moc zvědavý, jak to rozhodnete. Mám takový tip, že to vyhraje Ace Frehley, ale nemusí to tak být. Jsem na to moc zvědavý, jak to dopadne. Já už jsem hlasoval, jak to vám neřeknu, ale jsem zvědavý, jak to rozhodnete vy. Pojďme si dát kulturní tipy, aby jsme věděli, co nás čeká o víkendu a pak si dáme Harley, Sabaton anebo taky Alice Coopera.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BRDS.CZ.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Zetroj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne přeje David Račák. Od dnešního dne až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půl hodinka se mohou zúčastnit úplně všichni. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. 73-letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Oznámila to horská záchranná služba. No a ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Oznámila to televize Prima.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Pojďme se podívat, jak to dneska bude s počasím, skoro jasno až polojasno, to je jednoduchý a denní maxima mezi 25 až 29 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: A ještě něco málo z našich silnic. Kladno, Dlouhá ulice, nehoda dvou osobních aut na místě policie, která nehodu šetří, tak projíždějte opatrně a počítejte s omezením. A v Uherském Hradišti, v Tyršovo náměstí, tak tam je nehoda autobusu a osobního auta. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak taky počítejte s malým omezením a zdržením. Tak dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
10: Doplněk stravy Liftea Lux Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokový dopoledne.
13: A my pokračujeme v pondělním rokovým dopoledni s datem 13. července. Kamil Dráb je s vámi a to 4 minuty po 10. hodině. Já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte v práci, nebo odpočíváte, relaxujete, máte dovolenou, cokoliv. Prostě je tady červenec, tak se dá předpokládat, že to bude spíš o tom odpočinku. Každopádně makejte, jestli jste v práci, ať vám to jde hezky od ruky a k tomu dopomáhají Bůh a taky Linkin Park. Skápečko si dáme a na začátek Limetal a Na tenkým ledě.

0: Set the World on the Fire, tak se jmenuje deska z roku 1993, na který je pod číslem 5 skladba Phoenix Rising, kterou jsme právě teď slyšeli v podání kapely Annihilator, a možná zarputilí fanoušci, který znají z pozdějších let, tak kroutí hlavou a říkají si, kde se tam tahle píseň vzala, ale Jeff Waters, kytarista a hlavní persona téhle kapely, je chameleon neskutečný a umí napsat takovýhle hitový songy, pár si jich hlavně na ty první desky vždycky dal, těch balad, aby ukázal i tuhle svoji něžnější tvář, co se týká svojí tvorby, ale jinak je to samozřejmě zarputilý thrasher, který s Annihilator udělal, si myslím, velkou kariéru, i když si myslím, že by mohla být mnohem větší a že tahle kapela svým způsobem nedoceněná. Nicméně byla, protože už nefunguje. Jeff Waters se přestěhoval do Británie a teď pracuje na něčem úplně jiným, což je škoda. Každopádně i Annihilator zahráli na festivalu Masters of Rock, a to dokonce v roce 2008, kdy tam natočili DVD, který oficiálně vydali, takže i takovouhle poctu festival Masters of Rock, který startuje už tento týden, má v rámci světové hudební scény. No a když jsme u Masteru, tak samozřejmě vás chceme za Rock Radio pozvat na celý festival, hlavně tedy na první dva dny, čtvrtek, pátek, kdy tam s vámi budeme, a taky pro vás budeme mít nějaký dárky, který vám tam dáme, budete moct zajít za námi na stánek a já samozřejmě vás provedu těmi dvěma dny, kdy si užijeme skvělý čtvrtek s Marco Hietalo, Kissin' Dynamite, Dirk Snyder, samozřejmě Halloweeny, a v pátek se můžeme těšit zase třeba na Kavalerovce, což je skutečný, ty fakt velice rád uvidím spolu, jak Igora, tak Maxe. No a samozřejmě Rasmus, In Flames a spousta dalších. Jinak, co se týká toho dalšího programu, tak se můžete těšit třeba i na Primal Fear v sobotu, můžete se těšit na Arch Enemy, který představí novou zpěvačku, a v neděli samozřejmě celý festival uzavře Marilyn Manson. Takže Masters of Rock už startuje ve čtvrtek, máte se na co těšit, jestli ještě nemáte lupeny, tak zakupte a vyražte, všichni se tam společně uvidíme a moc se na to těšíme. Dáme si Him, dáme si Bastard a budou taky Incubus na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodej Zeman.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Unthinkables na Rock Rádiu a Love Hurts, píseň, která dozněla v 10 hodin a 35 minut. No a já tady mám pro vás standardně okýnko hudebního alba, který si můžete dneska při jeho výročí pustit. A na dnešní den, tedy 13. červenec, připadá výročí alba Queen, jejich jedničky, jejich eponymního debutu, který vyšel v roce 1973, takže slaví, pokud se nepletu, 53. narozeniny. Uf, to je ale dlouhá doba. Ale ta deska nestratila nic ze svého kouzla. Možná, že spousta z vás přičuchla ke Queenům až později v 80. letech při jejich poprokový éře, ale právě ty začátky, ty jsou hodně náročné na poslech, třeba konkrétně dvojka Queenů, tak do tý proniknout, to už musíte být opravdu hodně zapálený fanoušci. Ale jednička ještě bych řekl, že je docela taková příjemná a přístupná a dá se hezky poslouchat. Tak jestli vám třeba unikla, nebo jste mladý posluchači a chcete nasát atmosféru 70. let, tak jedničku Queenu doporučuji. Při dnešku se to krásně hodí, protože, jak říkám, má výročí 53 let od vydání. My si dáme za chvíli Metalliku, což mi připomíná, že po delší pauze, ne delší, ale teďkon prázdninový, kdy jsme si vzali dovolený, zase vyrážíme s Metallicou Czech Tribute Band do světa. Můžete se na nás těšit v sobotu, a to konkrétně v Trhových Svinech. V jižních Čechách tam zahrajeme hodně brzo od 14:00, protože pak přejíždíme na další motorkářský sraz, který proběhne v Tvrdonicích a tam zahrajeme třeba společně s Dogou a dalšími. Je to u Břeclavy, tak tam se můžeme potkat taky. No a my vám Sedbatru zahrajeme, protože tu jsme snad, no, přemýšlím, za celou desetiletou éru jsme ji nevynechali ani jednou. Vždycky ji hrajeme na každém koncertě. Tak si ji vychutnejte samozřejmě od originálu Metalliky už za chvíli. Billy Talent budou taky Alkohol. No a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd, tedy muziku podle vašich chutí a přání.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
6: Asi 100 tisíc.
5: A ty s tím nic neděláš, jo?
6: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
5: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
6: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
5: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší. Na schůzky by navíc neměl čas. Francouzské úřady vyšetřují nález vojenské zbraně v podezřelém automobilu poblíž synagogy na pařížském předměstí Sarcelles. Kvůli incidentu bylo preventivně evakuováno kolem 300 lidí. No a italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila ve čtyřech setech trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jak to bude dneska vypadat? No, jasno až polojasno a denní teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia. V podstatě takový jednoduchý počasí. Prostě bude hezky a bude horko.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: S dopravou se podíváme do Prahy a to do dost vytíženou ulici Kolbenova, kde se aktuálně řeší nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd. Očekávejte menší zdržení.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Elektrický oběd.
2: A je tady elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a vy si můžete psát a přát, co chcete na náš Facebook, kam můžete psát do zpráv, anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz a pokud to bude v našich možnostech, tak vám to velice rádi zahrajeme. Já jsem Kamil Dráb, přeju vám 3 minuty po 11. hodině hezký pondělí a pouštím první ingredienci dnešního obědového menu.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, kde si v příštích necelých 60 minutách budeme hrát vaše přání a pojďme hned na první vzkaz. Ahoj Kamčo, prosím o zahrání Noc v opeře od Panoptika pro mého manžela, ať mu jde práce v garáži od ruky. Miluji ho a posílám pusu. Zdravím celé rádio a děkuji, napsala Ivča.

Tak tohle byli Mr. Big se svojí skvělou předělávkou skladby Wild World, kterou jsme si teď dali rok 1993. Skvěle se povedla a ví to i Žaneta, která napsala, že by chtěla tuhle tu píseň slyšet v dnešním elektrickém obědě. Další přání od Honzy, který napsal, že by chtěl nechat zahrát písničku, který píše ke svým dnešním 33. narozeninám a také všem Markétám ke svátku. A mělo by to být něco punkrockovýho, aby ten den lépe ubíhal. Děkuji a přeji hezký a klidný týden. Tak já jsem ti vybral totální nasazení. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Předproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

A jejich se je píseň z roku 2009 z alba Sonic Boom, celý album uzavírá. A nejenom v rámci turné k tomuhle albu, ale obecně se dostala do playlistu kapely Kiss, což je skvělý. Já jsem byl moc rád, že jsem ji slyšel i mimo turné Sonic Boom a že se tam usídlila, protože za mě je to parádní skladba, která se Kissákům povedla na sklonku kariéry, v podstatě můžeme říct. Tak tuhle tu píseň chtěl slyšet Roman v dnešním elektrickém obědě a další přání, to je jednoduchý, není podepsaný, ale píše se tady prosím zahrání Katapult, Lesní manekín.

of Deadman, super píseň, taková pohodovka, která zaplula do dnešního elektrického oběda, a to díky Barče, která si o ní napsala. Já tady mám další vzkaz. Pozdravujeme tě z Frištáka u Zlína. Frišták? No, tak asi jo. Já vím, že tam něco takového je, ale že se to jmenuje Frišták? Asi jo. Tak jo, tak to vím, to se jede do Zlína tudy z Holešova, to vím, to znám. Zahraj nám prosím do práce, ať to rychleji ubíhá. Mám na těba chuť od týmu. Zdraví tě Lukáš a Adam. Tak vás tam zdravím taky a posílám týmy, velice rád.

0: mám na teba chuť.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Moje oblíbený Queeni zazněli elektrickým obědě na Rock Rádiu a to díky Sandře, která napsala, že by chtěla slyšet právě tuhle tu píseň, která jako úplně ke Queenu nepatří, ona patří k Freddie Mercurymu, on ji vydal na svý solovce z roku 1985, ale Queeni ji pak předělali do téhletý formy na album Made in Heaven z roku 1995, protože na té původní verzi zní o hodně popověji. Každopádně jsme si připomněli hlas Freddieho Mercuryho v podstatě už ze záhrobí, protože album Made in Heaven bylo dělaný už posmrtně. A teď pojďme dál, zahrajeme si další muziku. Jáchym píše, že by chtěl nechat zahrát pro nejlepší automechaniky z Proseka, mě a Jirku, a mám zahrát Marii od Lucie. Díky moc. A nechce

Battle Beast na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a tuhle tu píseň zařídil Honza. Já tady máme další vzkaz, dar Kamile, prosím tě, zahraj k elektrickému obědu pro elektrikáře něco od Iggyho Popa. Díky, Mídlo napsal. PS, uvidíme se na Mástru. Uvidíme se se spoustou z vás, věřím, protože spousta fanoušků a posluchačů Rock Rádia míří na Masters of Rock, bodeť by ne, kdo by nechtěl vidět Halloweeny v jejich skvělý formě, kterou předvádí už od Reunionu s Michaelem Kiskem a Kajem Hansnem, a samozřejmě i další hvězdy, které tam budou, Rasmus, Marilyn Manson a spousta dalších, takže moc se na vás těším a teď už si pojďme dát, jak jsem říkal, přání od Mídla, a to Iggyho Popa. No, já se s vámi loučím a přeju vám hezký den, už za chvíli rokový voraz s Danem.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
0: Rock Radio. Rocková muzika.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Záměrem revize krizové obranné a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se dnes zabývá vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla stát letošní opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. No a americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbas, ale také v přístavu Jask, poblíž rovněž přímořského Syriku.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Doudlevecká v Plzni nehoda, auto tam srazilo chodce, probíhá vyšetřování nehody, na místě je policie České republiky a záchranná služba. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rokovej voraz.
2: A je pár minut po 12. hodině, já vás zdravím, rokeři, začíná Rokovej voraz s Danem. Já doufám, že jste si užili víkend jako já a teď nás čeká pořádná hudba. A jelikož já mám rád dobrou novou hudbu, tak já vám pustím Baby Metal White Flame.

0: nám dohráli Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama z roku 1973. O Alabamě se bavit nebudeme, protože ty na tričkách nemáme, Alabamu nemáme, ale máme tam jiný města, a to český. A nevím, jste už viděli náš nový merch, který máme na stránkách rokovýradio.cz. Tam kliknete na e-shop a máme tam slušný rok je všude doma a vzadu na zadní straně si můžete vybrat město, odkud pocházíte. Moje Opatovice, to jsou vesnice, takže to tam není, Pardubice tam jsou, Hradec taky, takže tam najdete, Kladno tam nenajdete, to už jsme hledali, a Anabel tam hledala Brusel, no ale tak ona je přesto přes řeku k nám, no, takže bohužel. A můžete si koupit nějaký kraťasy, monterky, anebo jsou tam skvělý lehátka, které mají potisk Rok je slušná muzika, ať nasedete sousedy a hezky koukaj na vás, jak tam popíte pivko a koukáte na něj, jak on tam hezky seká a jenom říkáte, hele, ještě tamhle to neposekal, jo? Takže takhle se můžete zazásobit na celý léto, ať jste prostě rokový. A já vám pustím další hudbu a pustíme si Pearl Jam, Medvěd 009 anebo Halloweeni, který teďka budou tenhle týden na Master of Rock.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
10: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: A to byly Pearl Jam a její Jeremy, skvělá písnička, ale smutný text. Ale o tom my se bavit nebudem a my se budeme bavit o Metallice, protože Metallica je fenomén a to my víme. A oni vydali 26. června reedici, remasterovali Reload z roku 1997 a ta nahrávka se dostala zase na první místo žebříčku Top Hard Rock Albums a taky pronikla do žebříčku Billboards, kde obsadila 16. příčku. My víme, že kluci jsou šikovní, že umějí. Tohleto album dostalo novej kabát. No a já vám tady pustím Unfunged. Vám pustím ukázku z toho remasterovaného alba, ať se to můžete poslechnout, jak to zní.
1: Dobře.
0: Tak jdem na to.

Takže si můžete objednat novou edici Reload, kdo to sbírá, a milovníci Metallica, už to najdete i na YouTube, takže si to můžete poslechnout. Málo kdo pozná ten nově remasterovaný zvuk, ale je to novější, je to lepší, protože v tu dobu to nebylo tak doceněné, jako teďka si myslím pořádně. A já vám pustím další hudbu, Arch Orkill, Iron Maiden, Amarante, anebo si pustíme něco českýho, třeba Arakainy a slečna Závist.

0: nebo na radia.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Od dnešního dne až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půl hodinka se mohou zúčastnit úplně všichni. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. 73-letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Oznámila to horská záchranná služba. No a ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Oznámila to televize Prima.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na trase Svitavy Janov na dálnici D35 je porouchaný osobák s přívěsem. Čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz Hausbrandkava.cz.
0: Rádio Rockovej Foras.
2: A máme první minutu po 13. hodině a máme první hodinu Rockovej Forasu taky za sebou. A já vždycky rád dělám kolegům radost, tak jsem dneska vymyslel takovou blbost, protože blbosti to je moje taková náplň. A já jsem si koupil ještě, abych vám to dořekl celý, abyste pochopili celou situaci. Takový chytrý brejle, je to od Mety, je to jako od Facebooku, je to propojený s Instagramem a s Facebookem. Ono to má kamerky a ono to natáčí, takže vám to natáčí vlastní pohled. A já jsem tady s kolegům vytiskl papír a napsal jsem tam, jestli tě to tady občas sere, dej si bonbon na nervy, PS doporučuje 4 z 5 psychologů, lepší než antidepresiva, a odnosil se nám to, máme takovou zasedací místnost, kde máme kuchyňku, a on se jim to položil a nikdo nevěděl, co se děje. Tak jsem tam šel vyfotit a všichni, no jo, že nám to nebylo jasné, že to seš ty. Takže já takovýhle blbosti vymýšlím. A já vám pustím nějakou skvělou hudbu, třeba Billy Joel, Eagles, Queen of the Stone Age, anebo Škvory, Pohledy studený.

0: a nám dohrál Billy Joel. A já jsem tady na začátku hodiny hrál škvory, hrál jsem od nich tady písničku Pohledy studený a k těm škvorům bych se právě vrátil, protože je to 3 roky, co nám kluci vydali, sobě věrnej, i když ve 2024 vydali 25 let live CDčko, OK, ale pořádný album studiový, tak prej teďka plánujou a já vám tady pustím Petra Hrdličku, on o tom mluví, tak vám tady udělám takový hudiveček. No a kdo nesledujete škvory úplně, tak ať se něco dozvíte. A já vám to
1: právě dokončujeme s chlapcema pro vás novou desku, samozřejmě i pro nás.
2: Nová deska vyjde, přátelé, máte se na co těšit.
1: A ještě se dělá nějaký niance. Občas se mi stane, že po konzultaci s Honzikem, když se mi líbí nějaký slovo, tak ještě skočím do studia to přespívat, ale víceméně mám hotovo. Teď už se prostě ladí, dělají se aranže, my jsme byli s tím spokojení a mohli to na podzim vydat.
3: Kluci jsou velmi pilní, beru to zodpovědně a občas nestíhám co bojích tempu.
0: Takže na konci, na podzim, na konci roku pěkně nám jde nový CDčko od škvorů. Kdo máte rádi škvory, tak se těšte, věřím tomu, že to bude skvělý, protože Petr Hrdlička je detailista a udělá 100% dobrý album. A my si dál pustíme POD, Kabáty, anebo Aerosmith.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Čáslavi na Kutnohorsku za 8 milionů 800 tisíc korun. Byt 3 plus 1 ve Slaném u Kladna za 6 milionů 400 tisíc. Rodinný dům v Nové Vsi nad Lužnicí za 17 milionů 992 tisíce. Byt 3KK na Pražských Vinohradech za 18 milionů 880 tisíc. A garáž v Ostravě za 430 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A ngri.brds.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: posloucháte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokovýradio.cz.
1: Tady vidím velký špatný. I decided...

0: a nám dohrávají POD a jejich Afraid to Die. Z roku 2024 POD tady byli v Praze na začátku června a byli i v Brně vlastně o den později. Kluci na nich byli, mý kámoši říkali, že skvělý, je to brutální nostalgie. Tohle je novější kousek z roku 2024, ale my to milujeme. Nebo kdo miluje POD, tak i tuhle písničku. No a je čas se podívat na co? Na fotbal.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dnešní den na mistrovství světa ve fotbale je volný, mají volno, protože nás čeká semifinále mistrovství světa a už se blížíme pomalu do finále. Čekají nás vlastně ve finále poslední 4 zápasy, 2 semifinále, finále a o třetí místo. První zápas, co se hraje zítra, bude Francie Španělsko a pak bude Anglie Argentina. Bohužel Argentina se dostala do toho semifinále se slabý soupeře, ona vlastně ještě silného soupeře neměla. Teď byl mi prvně Anglii, jenže ta Anglie je taková slaboučka za mě. Prostě ten fotbal je nehezký, i to stejný Španěle, který budou hrát s Francií. Za mě Francouzi jsou největší favoriti tohle turnaje. Možná by mohla ohrozit ta Anglie v tom finále, že by to tam ukopali až na penalty, protože víme, že hnusný fotbal vyhrává. To se stalo posledně, kdy Argentina vyhrála mistrovství světa, anebo na Euru, kdy tenkrát Portugalsko vykopalo nejhnusnějším fotbalem, nebo i Řekové kdysi dávno. Takže ten hnusný fotbal občas vítězí. Já doufám, že se to nestane, že ta Francie zabere a Kylian Mbappé dotáhne Francii k mistrovství světa titulu. A nebo Messi zakončí kariéru tím, že vyhrajou. Ale jako na jednu stranu byla by to hezká nostalgie, ale my chceme vidět fotbal a pořádnej. A ty zápasy rozebereme pořádně zítra, protože dneska je ta pauza, tak si dneska oddychněte, splňte doma manželský povinnosti, ať manželky nejsou na vás naštvaný, že zase jdete někam do hospody.
2: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
0: A já těm manželkám zahraju písničku, aby vás naladili na dnešní den. David Koller, Chci za tobě spát.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a excelent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, pomlčka, Štěpánek.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
0: Ekokom. Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů v zahraniční politice. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší. Na schůzky by navíc neměl čas. Francouzské úřady vyšetřují nález vojenské zbraně v podezřelém automobilu poblíž synagogy na pařížském předměstí Sarcelles. Kvůli incidentu bylo preventivně evakuováno kolem 300 lidí. No a italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila ve čtyřech setech trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D592 kilometr na trase rozvadu Praha, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je tam spadnutý zakládací klín, tak je to tam sjízdný se zvýšenou patrností a neprůjezdný levý jízdní pruh. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rockovej voraz.
2: A máme poslední hodinku rockovýho vorazu s Danem. A vy jste takový neaktivní na těch sociálních sítích. Nevím, jestli jenom u mě, když mám já rockovej voraz, tak mě pojďte poslat, kdy si válíte bůček, jestli jste na dovolený, nebo jestli jste v práci, pošlete mi nějakou fotku, ať jsem třeba naštvaný. A já vám k tomu pustím nějakou skvělou hudbu a pustíme si třeba Toto, Panoptico, The Police a teďka Painy, Same Old Song.

0: A nám dohráli touto Hold the Line z roku 1978. No a jelikož je čas dovolených, lidi odjíždějí pryč k moři, někteří jedou na vodu. Od nás tady v rádiu Danda zase jsem viděl teďka, že jel někam na skútru. Jel nějaký trip a na tom skútru jsem si vzpomněl na takový vtípek. Jsme si vždycky říkali v baru, že vlastně víte, jaký je rozdíl mezi jízdou na skútru anebo sex s tlustou holkou? No vlastně žádné, je to zábava, ale nesmí ti nikdo u toho vidět, takže Dando, snad ti nikdo z posluchačů neuvidí. A já jsem si vzpomněl na ty vodáky, že prostě jak jezdí ty party těch mladých, my jsme taky jezdili, jedete na vodu a vždycky na sebe všichni ahoj a říkám, ty odkud mě znají a pak kluci to tak říká, víš, na té vodě. A ale mě vždycky se říkalo, mě se neudělejte, ale většina chlapů se vždycky na té vodě v kempu chtěla udělat hlavně a nesmíte sebou brát děti nebo ty vás propálej. A já proto už tady mám scénku, jako vždycky pouštím ke konci rokovýho varazu, tak si pustíme scénku z vody, abyste nebrali děti nebo bacha, co před nima říkáte.
1: Jste taky pěkný, holky. Takový sexy.
2: Ale, co pak ty o tom víš?
1: No co ještě ne, jenom co říkají kluci.
3: Jo tak, sexy. Vy jste ale milí.
1: Akorát říkají věci, kterým nerozumím. Ty máš fakt kozy a bobra? A kde je pěstujete? Někde ve chlívku?
0: Takže na ně na děti bacha, protože děti všechno poví a vždycky vás naprášej. A já vám pustím v poslední 40 minutovce nějakou skvělou hudbu, třeba Faith No More, Tři sestry, anebo Europe.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman C.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
13: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
14: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
13: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
14: Když repráky, tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Dobro, došli na útrke. Ne, to je blbost, to jsem moc na jihu. Tak co zkusit? Laskavo prosím na perehony. To jsem zas moc na východě. Tak, třetí pokus. Vitami na Vyščigách. To je ono. Jako abyste mě chápali, tuto sobotu se mění historie Mezinárodního mistrovství České republiky ve fletreku. Poprvé se vydáme za hranice do polské Raviče. Takže trénuji uvítací řeč. Ono to má svoji logiku, že se polští pořadatelé chtějí učit od těch českých. Vždyť náš závodník Ervin Krajčovič je úřadující mistr světa a tuzemský mistr. Jezdí borci z celé Evropy. Do Raviče je to pravda kousek z ruky, třeba z Ostravy nebo z Liberce 300 kiláčků, ale zase na druhé straně 300 kilometrů je pro motorkáře většinou jen zahřívací vzdálenost. A na co se těšit? Samozřejmě na nabitou startovku, to už se stalo takovým standardem, že na naše závody jezdí půl Evropy. Ondra Svědík bude chtít udržet vedoucí pozici, Ervin Krajčovič i Vít Janoušek, tedy další z favoritů, mu to budou chtít překazit. To tady v té elitní FT1. V klasicích si ani neopovažuji typovat, kdo by mohl vyhrát, protože tam je to tak našlapané, že vítězem může být de facto každý. A jsem si jistý, že to bude závod v parádní atmosféře. Poláci milují cokoliv, co se jezdí na oválu a doleva, tak se dá čekat hukot. Prostě ideální příležitost si udělat výlet do Polska. Takže vitamin na Vyščigách v Raviču.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: končení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A nám dohráli Fate No More a Kuba už tady přespívával. Kubo, zaspívej to.
1: Ne, mně to přišlo jako je jaká je, že se změní, čekat nedá se.
2: Je takový úplný Kaja God to byl.
0: Takže my máme dvojníka Kaja Gota tady.
3: Rokovej Kaja God tady, jo. Teda.
1: No tak to víš, když se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem a nebo sekerou.
0: Klasická vesnická hospoda.
1: No to jsem nečekal.
4: To jsem tady nečekal.
3: Ano. No,
0: tak Kuba má content tady v rádiu, bude nám ano. tady parodovat Kaja Gota.
3: Ano, přesně tak. Uvidíme, jaký písničky ještě dneska přespíváš, Koka.
1: Nám to vůbec nevadí, my máme diesel agregát.
0: No co, kluci, co víkend, vy jste tady nebyli, já jsem tady na vás čekal marně v pátek.
3: Hele, parádička, byl na chaloupce, hezky odpočinutej, hráli jsme tam i s kapelou, takže parádička, paráda.
2: To je skvělý, já jsem byl na festivalu na Točníku na Hradech a jenom jako divák, celou dobu jsme se nehli z místa, byli jsme pěkně pod slunečníkem, hezky jsme se došli vždycky jenom pro pivo, zase odskočit a takhle no krásný dva dny.
0: Takže ideální festiák vlastně.
2: Ale za mě perfektní.
0: Takže to bylo 10 z 10.
2: Jo, 100%, určitě. Ty dobrý všechno.
0: Jo, já jsem byl v pohodě, já jsem byl s dcerou, cvičil jsem, tak já hubnu, no, tak já teďka nechlastám. Já se držím zkrátka, jako ten život je těžký.
2: No, to léto no, hlavně,
0: no. No, právě to léto, no. Právě. Ale ono, kdy jindy než v létě.
3: Jo, no, to je pravda. Taky pravda, to je velká pravda.
2: Ale tak držíme palce, ale dobře. Na té cestě, to je super.
0: Musím, kluci. Já už se s váma budu loučit, máme poslední 20 minut rokovýho razu s Danem a já vám pustím třeba Harleye, Fozzyho nebo Brian Adamse. Já jsem Dan Kotek, to byl rokový raz, tak se mějte hezky a čau.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?

Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly.
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
2: tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, budou zítra vyšší. Benzín může stát až 1,40 korun a 8,80 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 19 haléřů. Maximální ceny bude rezort dopravy určovat do konce týdne. U Olešnice na Českobudějovicku a Javornice na Prachaticku na jihu Čech hoří lesy. Na Prachaticku oheň zasáhl i pole. Zasahuje tu několik jednotek hasičů. U Olešnice bojuje s ohněm 8 cisteren. Oba požáry už ale mají hasiči pod kontrolou. Řidiče na řadě míst Česka čekají během léta dopravní omezení kvůli opravám silnic. Jedna z velkých uzavírek začíná dneska i v Jihlavě. Přinese komplikace nejen řidičům, ale i cestujícím městskou hromadnou dopravou. Podrobnosti má mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
2: Linka B, což je nejvytíženější linka v městské hromadné dopravy v Jihlavě, nezajíždí na Masarykovo náměstí. Na to chceme cestující upozornit a na tom opravovaném průtahu nebudou obsluhovány vůbec zastávky Brněnský kopec, Zoologická zahrada, City Park a Na člunku.
1: Podle Daňka není Jihlava ani místní dopravní podnik investorem stavby. Radnice se ale přizpůsobuje podmínkám krajské uzavírky. Současná vlna veder stěžuje i situace cyklistů na legendární Tour de France. Kvůli počasí organizátoři zkrátili nedělní etapu ve francouzském středohoří o 30 kilometrů. Hvězdný Pogačar se nechal slyšet, že by změnil cyklistický kalendář, aby se v červenci a v srpnu nejezdilo v horských oblastech. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Teploty se nám už zase zvyšují. Dneska máme dokonce kolem 28 stupňů. Na jihu republiky to je dokonce až k 31, tak si to ještě užijte, protože dneska máme maximálně polojasno. Oblačnost nebude, kdo ví, jak divoká. To zítra už se to zase změní, protože nás čekají nejenom přehánky, ale taky bouřky, a to hlavně v Čechách. Na Moravě, tak tam se bouřky objeví jenom ojediněle. Každopádně teploty zůstanou podobně vysoké jako dneska, kolem 29 až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor, v ulici Podnikatelská v Plzni jsou tam v sobě dva osobáky a je tam kolem toho docela chaos, takže se tam určitě zdržíte. V ulici Francouzská třída v Plzni se srazila motorka s osobákem, tam díky bohu ještě kolona není, ale už se to samozřejmě mohlo změnit. Na silnici 20 si dejte pozor u Protivína, kde je pro defekt odstavený kombajn, takže se tam určitě budou docela štosovat auta. A ještě poslední nehodu mám z Liberce v ulici Řeznická, tam jsou v sobě dva osobáky, zatím to ale vypadá bez kolony.
5: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 15 hodině startuje rokový odpoledne. Kuba Vaněs i Petr Janda jsou tady pro vás. No a dneska máme pondělí 13. července, prázdniny už jsou v plném proudu. Jak užíváš zatím?
4: Ale už to jede. Já jsem si to zatím užíval docela na té chalupě, jako docela jsem to odpočal. Bazének jsem teda nedal, byla ještě docela zima, akorát že já to nechci moc zakřiknout, protože oni mají zase přijít ty vedra, víš, takže se do toho jako docela bojím vlastně.
3: Nebudeme jako vůbec nic zakřikávat. Já jsem si užil festák hezky na Točníku, bylo to tam super. Viděl jsem tam i nějaký lidi s našima rock rádiovejma hadrama, tak je super, že to nosí, že si užíváte muziku. No a co si takhle užít nějakou muziku i hned teď?
4: Hele, já s tebou naprosto souhlasím, čekají nás totiž Whitesnakes, přijde taky Metallica, Architects se přijde podívat s jejich peckou Curse, ale tady to odpoledne nám rozjede Noid. Je totiž v Horečkách nebo co, už dokonce už od roku 2007.
3: Ježi, tak to si na to něco najdi, ale.
4: Asi jo.

0: Whitesnake a jejich pecka Now You're Gone právě teďka v 15 hodin a 20 minut dojíždí na Rock Rádiu a mě něco právě zaskočilo. Kubo, pokračuj.
1: Jo, tak já budu pokračovat, dámy a pánové, ono totiž, když člověk povídá o takhle skvělých věcech jako Tři sestry naživo a to dokonce 18. července, dokonce ještě s kapelou Lety mimo a je to nedaleko v Řevnicích v Lesním divadle, tak to prostě člověk tak nějak jako polkne slinu, protože si říká, kež bych tam mohl bejt, ale vy, milí posluchači Rock Rádia, vy tam rozhodně bejt můžete.
0: Je to tak, já jsem z toho byl prostě naprosto zaskočený, že právě na Tři ségry vám můžeme dát lístky. Stačí akorát, abyste nám napsali na Facebook, našli si tam stránku Rock Rádia a do zpráv nám napsali, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A my asi tak za hodinku a 20 minut vybereme jednoho z vás, který od nás dostane.
1: Těšíme se na to, až si s váma zase pokecáme. Každopádně teď už to posuneme dál k rockový muzice, dáme si Kissing Dynamite a jejich Not the End of the Road. Vanastovy věci začarujou i s čarodějem a Two Princes, to je ta pecka od Spin Doctors, která to celý za chvilku zahájí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
12: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kissin' Dynamite a jejich Not the End of the Road právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 15 hodin 37 minut a Kubo, ty jsi mluvil o těch hradech, tak prosím tě, když jsi byl teda teďka po docela dlouhý době vlastně na koncertě kapel, který hrajeme právě tady na Rock Rádiu, tak jak ji hráli, jak to znělo naživo?
1: No tak prosím tě, první věc, který jsem si všimnul po celém víkendu, že vlastně není úplně tak běžný, že by byly kytarový sola každou chvíli. Víš, jednu dobu mi přišlo, jo, že každá kapela měla prostě v každý druhý písničce nějaký solo brutální, ať už třeba krátký a už jako předem napsaný, anebo ať je tam nějaká delší, jak se říká, kytarová onanie, že tam prostě ten kytarista něco jako vymýšlí, tak prosím tě, nejvíc solo měla kapela Mirai.
0: Fakt jo.
1: Jo, je to tak. Hele, jako ani Trautenberci neměli moc sol, ani Rybičky, ani prostě jako tyhle další kapely. Prostě jako nejvíc měli Mirai. Což jako, hele, zase aspoň bylo víc času na písničky. Třeba hrozně jsem si užil Harley, protože vlastně jasně, já jsem jako spoustu těch písniček, které hrajem, takže to si prostě tak člověk jako hezky zaspívá. My jsme už měli jako i skvělou náladičku na tohle, takže to tak jako vyšlo akorát. Hrozně moc mě bavili Trautenberg, protože už jenom jak jsme se prostě s Lubošem na destrukčním derby skamarádili, tak to prostě tak hned člověk získá trošku jiný pocit na to, ale no tak Daniel Landa samozřejmě jako na závěr to bylo velkolepý, jako
0: tam ta jeho kapela být úplně narváno taky, viď?
1: Bylo úplně plná louka, všichni stánkaři si zpívali prostě jo, ulice je jako sen. Všichni byli úplně nadšený a hlavně ta jeho kapela, to tak neskutečně šlape, opravdu, hele, Pája plašil na bubny, Dan Hefman na kytaru.
0: To jsem byl překvapený, že s nima Pája hraje, ty
1: no,
0: brdělo.
1: Hele, to je fakt jako ukázková kapela, opravdu skvělá show, hrozně dobrý, jako fakt jsem si po dlouhý době zase užil festák.
0: Skvělý, jsem rád, že jsi to pořádně užil, ale je mi úplně jasný, že posluchači už si chtějí hlavně užívat další muziku. Takže je čeká Mňága, taky Udo, anebo Ozzy a jeho Perry Mason.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda nechce být součástí kampaně prezidenta za znovu zvolení. Po jednání kabinetu to uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Vláda se podle něj soustředí hlavně na plnění programového prohlášení a svých úkolů v exekutivní rovině. Masa sinic, která ohrožuje ryby v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi, už se dostala k jezu Břeclavi. Situace je letos složitá kvůli suchu, ke kterému se navíc přidalo neobvyklé horko. Povodí Moravy a hasiči se teď na jezech snaží vytvořit rybám možnost uniknout přemnoženým sinicím. Ty ve velkém spotřebovávají kyslík. Plzeň bude bezpečnějším místem pro život. Zvýší totiž počet zaměstnanců tamní policie. K tomu by mělo dojít 1. září. Jaký důvod za tímto rozhodnutím města stojí, ví jeho mluvčí Barbora Hajková.
1: S navýšením jsme souhlasili s ohledem na řadu skutečností, tedy mimo jiné s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, počty cizinců v Plzni, počty lidí bez domova a podobně. Byli bychom rádi, aby se obyvatelé Plzně cítili bezpečně a tomu pomáhají svou každodenní činností právě i strážníci.
0: Město musí navýšit příslušnou část rozpočtu, protože se změnou souvisí větší výdaje na platy zaměstnanců. Český velvyslanec Litvě Aleš Opata se zranil na dovolené v Norsku. Informace sdělilo ministerstvo zahraničí. Rezort doplnil, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný a je s ním v kontaktu. 61-letý Opata působí jako velvyslanec České republiky v Litvě od roku 2023. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnes ještě teplo, zítra už to bude zase něco jiného. Dneska máme kolem 28 stupňů v průměru po celé České republice a jasno až polojasno. Na Moravě už se to začíná trošičku zatahovat a je to hlavně kvůli tomu, že v noci by nám mělo začít pršet. A zítra bude pršet opravdu po celé republice a vypadá to na úplně celý den. Teploty se budou pohybovat kolem 28 stupňů a očekávejte i bouřky. Pozor na to, bude taky dusno.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
8: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích v Olomouci na výjezdu z města směrem na Křelov, tak těsně před Křelovem boural kamion s osobákem, takže si tam dejte pozor. V Přešticích u Plzně, tak tam na Husovce se srazily dva osobáky. I tam projíždějte opatrně. Na Domažlicku je to Horšovský Týn, nebo právě příjezd do Horšovského Týna od Domažlic, tak tam se srazily dva osobáky a na místě to i řeší policie. Pozor na to. Na dálnici D56 se srazil kamion s osobním autem na 50. kilometru ve směru z Ostravy na Frýdek Míst. A teď ještě čerstvá informace. Na D10 je pes u svodidel. Je to směr na Prahu, 49. kilometr. Doufám, že tam není uvázaný. Každopádně vy určitě projíždějte opatrně.
2: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea. Když příroda pomáhá. Rokový odpoledne.
3: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám musíme připomenout, že dneska opět rozdáváme lístky a tentokrát do Řevnic na Tři sestry.
8: Budou tam hrát už teď v sobotu, jestli se nepletu, ano, je to sobota 18.7. a dokonce s nima tam bude i kapela Lety Mimo. Jestli i vy tam chcete s nima být, tak nám už teď rozhodně pište na Facebooku Rock Rádia do zpráv a taky tam připojte svoje telefonní číslo, protože v téhle hodině si s váma moc rádi zavoláme.
3: A my mezi tím dáme zase další muziku, ať se vám to píše o něco líp. AC/DC a jejich Hell's Bells, taky Struts přijdou, ale tady tu hodinku začnou Rammsteini a jejich Engel.

0: Kluci Pejska i Chiméry právě teďka skončili na Rock Radio 16 hodin a 20 minut. No a tady zase projíždím samozřejmě na internetu, nebo teda projíždíme s Kubou spolu a vidím, že Andrew Watt zase má něco na svém kontě. Je to producent, který ho tady na Rock Radio velice dobře známe, dělal hodně s Ozim a se všema tady těma obrovskýma legendama s Aerosmith a tak dále a tak dále. No ale teďka dělal s Paul McCartneym jeho nový album, který se jmenuje The Boys of Dungeon Lane.
1: A vidíš to, tak já jsem myslel, že se budeme bavit o těch Stonech, no, tak Andrew Watt totiž taky dělal nový Stony a s tím se taky dost dobře předvedl.
0: No vidíš to, no to je pravda, on toho dělá prostě strašně moc.
1: Ale víš, co je totiž zajímavý na tom novém albu Foreign Tongues, tak tam je taky Paul McCartney a hraje tam v jedné písničce na basu,
0: to je pravda,
1: Covered
0: ano,
1: in You,
0: ano.
1: Takže vlastně my jsme si říkali, že si popovídáme o novince, co dělal Andrew Watt, ale každý jsme mysleli něco jiného.
0: Ono teda to, co dělal s Cartney, ono už to dokonce myslím, že vyšlo, ale asi před pár týdny jenom, takže to je vlastně taky úplná novinka. Ale prostě Andrew Watt, tak ten se absolutně nezastaví. Jako.
1: To je právě to, že prostě když si řeknete tu novinku, co dělal s tou britskou legendou, tak prostě musíte být ještě specifičtější, protože prostě on toho dělá milion. Každopádně myslím si, že s JT Corp zatím ještě nespolupracoval, to si ještě budu muset
0: počkat. To ale neznamená, že nebude.
1: Hele, možná i s Bad Wolves, ale možná až se vrátí jako zombie, tak to si o tom něco poslechneme. Každopádně Survivor a jejich Burning Heart to všechno za chvilku odpálí.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přestavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: JT Corp a jejich pecka z roku 2024 s názvem Butterfly dohrála na Rock Rádiu. Máme se 16 hodin a už skoro 37 minut, no a už zbývá málo minut, už jenom asi 3 nebo 4, až zjistíme, kdo pojede na tři ségry.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Po malý pauzičce jsme zpátky, ale nejsme tady sami, je tady totiž s náma dneska i výherce dvou lístků na tři ségry, je tady Standa. Nazdar, Stando!
2: Zdravím všechny na Rokádiu.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsal docela dost zajímavou zprávu. Hele, my se normálně ptáme, koho vezmeš sebou, ale vzhledem k tomu, že jsi napsal, že máš novou partnerku a který by si chtěl udělat radost, tak je to asi jasný, koho vezmeš sebou, že jo?
2: Jo, jo, je to ona, je to ona, je to Zuzka.
1: Hele, a prosím tě, už si to Zuzce říkal, že ji budeš brát sebou?
2: Ne, ne, zatím překvapení, uvidíme, jak bude reagovat, sám ještě nevím.
1: A myslíš, že náhodou poslouchá třeba, že by to třeba zrovna teďka slyšela?
2: No, jestli to stihla, občas kouka, poslouchá, takže třeba
1: hezky, mě poslouchá, no, uvidíme. Hezky, hezky. A prosím mě, takže já rám, že to teda bude první váš koncert, na který jdete spolu, jo?
2: Jo, jo, první hezky. A právě na ty tři ségry se těší, jako bavějí, takže...
1: Jasně, jasně. Hele, tak přejeme vám obou, ať si to pořádně užijete. Když tak nám pošli klidně nějakou fotku, jak jste si to užili a měj se krásně, Stando.
2: Jasně, moc děkujeme a zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
1: Díky, jasně. Stando, měj se, ahoj!
0: Čau. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Tak Standa zdraví úplně všechny na Rock Rádiu, my samozřejmě taky všechny zdravíme a posíláme vám Pusu, no vlastně kapelu Kiss, budou taky Rybičky spolu s Vaškem Bláhou, taky Paradise Lost, ale teď už Bon Jovi, Born to be my bye-bye.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Likvidace požáru výškové budovy v baťovském továrním areálu ve Zlíně potrvá ještě několik dní. Předání objektu majitele, které bylo v plánu dneska, se odkládá. Více informací má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
12: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané, vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majitele, protože pokračuje ten zásah jako takový.
11: Hořet začalo minulý čtvrtek ráno. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho už je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. Tropická horka v posledních 10 dnech už sice ustoupila, nicméně déšť zasáhl jen menší část Česka. Pršelo hlavně na horách, kde je taky vody v půdě nejvíc. A u tématu zůstaneme. Máme před sebou další teplý týden. Lidé by proto měli častěji pít a zařazovat pracovní přestávky. Při práci venku by neměla chybět pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka a samozřejmě i opalovací krém. Doporučuje to Státní zdravotní ústav. Už ve čtvrtek začne ve Vizovicích metalový festival Masters of Rock. A kromě tisíců fanoušků se na něj připravuje i policie. Ta bude dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kvůli riziku krádeží plánují policisté znovu hlídkovat i mezi stany. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
10: Rock Radio. Počasí.
13: Teploty jsou dneska kolem 26 až 30 stupňů. Dneska paradoxně je nejchladněji na Moravě, což nebývá obvyklý. Každopádně dneska to tak je, hlavně ta severní Morava, tam je k těm 26. Taky víc oblačnosti máme na moravské polovině naší republiky. Každopádně zítra už bude zase všechno jinak. Poté, co v noci bude asi 14 stupňů, ráno ještě začneme v takovým relativním polojasnu, ale během dne se bude ta oblačnost rozšířovat po celé republice a pak hlavně v Čechách budou přehánky a taky nějaký bouřky. Léto s tím se musí počítat. Na Moravě těch bouřek bude trošku míň, tak by mohly ojediněle být na Olomoucku, ale ne rozhodně tak často jako v Čechách. Jinak teploty podobně jako dneska kolem těch 29 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
14: podíváme se ještě, jaká je situace na cestách. V ulici Petřvaldská v Havířově se srazily dva osobáky. Zatím tam není kolona, ale to už se samozřejmě za těch pár minut, co jsem si to psal, mohlo změnit. Kolonu ale určitě najdete v Brně, konkrétně v ulicích Křtinská, Novolíšeňská a Jedovnická. Je tam dost silný provoz, zdržení až několik desítek minut, takže si prosím vás dejte pozor. Na silnici 13 u mostu se srazily dva osobáky, opět pár minutek zdržení. No a ještě poslední nehodu mám hlášenou z Brandýsa, konkrétně v ulici Průmyslová, kde se srazila motorka s osobákem. Na místě akorát záchranka, prosím vás, si té ulici radši úplně vyhněte.
15: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rokový odpoledne.
13: Rokový odpoledne pokračuje i 4 minuty po 17. hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech. Lístky jsou taky na svých místech, protože jsme je rozdali dneska úspěšně. Zítra budeme rozdávat zas, ale teď už možná budeme rozdávat radost a rokovou muziku. Co ty
14: no a taky by se měli rozdat přání, kamaráde. A to pozor. Hlavně všem markétám, no tak, který no dneska slavějí svátek. A market rozhodně. Znám hodně.
13: Já znám třeba jednu markétu, tu znám v podstatě nejdýl, jak koho můžu znát, protože moje starší ségra se jmenuje Markéta. Tak jestli náhodou market posloucháš, tak přeju všecko nejlepší, nejkrásnější k svátku. Hele, takhle jsem nikdy k svátku nepřál, já na svátky vždycky úspěšně zapomenu. Ale od té doby, co dělám v rádiu, tak mám docela přehled.
14: Tak nám to docela vyhovuje, co? Hele, asi, možná bychom si z toho mohli udělat zvyk, že prostě svátky o páté. Vždycky to děláme kolem té páté hodiny.
13: Dobře.
14: Tak prostě svátky o páté, ano. My se postaráme o to, abyste věděli, kdo má dneska svátek.
13: To je krásný. No a můžeme rovnou i popřát nějakou muziku k tomu svátku. Dáme si třeba Should I Stay or Should I Go. Pojďte si rozhodnout, jestli teďka půjdete domů už z práce, anebo radši zůstanete. Dáme si taky Within Temptation, bude Daniel Landa. I ona dokonce přijde. Kdo je ona, to se dozvíme za chvilku.
14: Třeba je to právě Markéta.
13: No možná je to Markéta. Každopádně Hero je pecka od kapely Skillet rok 2009 a vy právě teď si užíváte třetí hodinu rokovýho odpoledne.

0: Rock Radio.
1: Prozrať mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

0: Clash a jejich Should I Stay or Should I Go právě teďka dojelo na Rock Radio v 17 hodin 20 minut. A jak tak koukáme na žebříčky a hitparády, vidím tam Metalliku, ale ne úplně možná tak, jak byste čekali.
1: Rozhodně ne, je to album, který vyšlo už v roce 97 a jedná se o album Reload, který se Metallica rozhodla vydat v remasterovaný edici a ještě tam jsou nějaký v jedný z těch edic tam je i spousta různých nahrávek, které nikdy nebyly zveřejněný, různý dema zajímavý a takhle. No a právě díky tomu, že to znova vydali, tak se to teďka objevilo na Billboard žebříčku nejlepších alb, jestli takhle nějak.
0: Ano, ano, je to na prvním místě v hardrockové kategorii, ano. Na třetím místě v Top Rock Albums, čtvrtá příčka Top Rock and Alternative Albums, prostě se drží na vrcholu. A hlavně k tomu taky vydali samozřejmě všechny různý formáty, udělali jako celý balíček. Je tam samozřejmě standardní dvojvinyl, CDčko, třídisková edice, kazety, digitální verze a dokonce tam mají i Dolby Atmos verzi.
1: Takže úplně naprosto pecka, jako nabušený. Tohle album společně ještě s tím předchozím albem Load, tak bývá tak jako braný jako kontroverzní, protože kapela dost změnila image, změnila zvuk, bylo to trošku takový jiný, ale kapela si za všema albama stojí a vlastně i to, že se to teďka objevilo na těch žebříčkách, tak rozhodně dokazuje, že to patří na úplný vrchol. No jinak bychom vám o tom ani neříkali.
0: Já s tebou naprosto souhlasím, ale teďka už si pojďme rovnou pustit další muziku, čeká nás totiž Komunál, taky Avantasia, anebo Ugly Kid Joe a jejich Cats in the Cradle.

0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
3: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
12: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Jo, kdyby se provozoval na začátku, jako jak to vypadá teď, tak já myslím, že na fotbal by nikdo nekoukal a na Formuli 1 taky ne. Hmm. Jo, protože tam šlo o to maso, o ty osobnosti, u Formule 1 třeba, že tam byla ta blízkost té smrti. Jo, dneska už jako zabít se ve Formule 1, no to už musíš být jako na to...
1: Jako... Tak jako pro mě to třeba není to nejdůležitější.
0: No ne, ale je to kvůli čemu ty lidi koukali.
1: Takový to nebezpečí, ten adrenalin.
0: Ta blízkost té smrti,
1: a,
0: no.
1: A ten prostě, ta celkově ta kreativita v tom rozhodování a takhle teďka fotbal, že jo, to je hrozně sterilní, tam všichni prostě hrozně tabulkově a pokud stojím tady v tomhle kvadrantu, musím nahrát tamhle. Prostě doprava. Ano. A nikdo už tam nemá jako ty kličky, žádný Ronaldinho teďka Jasně. není, jako to je prostě, a to sami v těch formulích, já myslím, že v basketu je to taky podobný, tam teďka taky začínají čím dál větší, takový jako...
0: Je to takový jako prostě vlastně, a v tom hokeji, tam máš zase pravdu v tom, že to co řekl vlastně dobře, že tam už se taky snaží eliminovat ten dotyk, že už můžeš jenom z úhlu 45 stupňů a hokejku musíš mít skoro vraženou v zadku, aby jsi mohl do někoho strčit.
1: Jo, jako hele, bezpečnost je samozřejmě důležitá, nechceme, aby se tam ty hráči prostě pozabíjeli, ale prostě doprčit, jako pojďme to trošku
0: dobře, nějaká, no jasně, nevím. Ale jako já si myslím, že třeba hokej konkrétně je kontaktní sport a buď to jdeš dělat, nemusíš to, nikdo nikoho nenutí, běž hrát hokej. Jako,
1: to je pravda. To je pravda.
0: Ale dělej to s tím, že prostě je to hra pro chlapy, který do sebe občas strčej. Proto já jsem třeba na gimplu, já ještě poslední, já jsem třeba nikdy neměl rád v tomhle floorball.
1: Jo, protože tam málo kontaktu.
0: Když si někomu dal ramínko, tak hned faul.
1: Jo, jasně, no. Hele, napište nám, co si o tom myslíte, protože tohle je téma, o kterém bychom se rozhodně dokázali bavit díl. Každopádně taky můžete tam napsat, co byste chtěli, aby vám kapitán zahrál, protože další 2 hodiny jsou v jeho režii.
0: Volejte, pište.
1: A já už teďka dám Joan Jett, Protea, budou taky Blackstone Cherry a Guns N' Roses se svojí Civil War.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
11: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Bouřky, které se Českem v červnu a v červenci prohnaly, způsobily škody za stovky milionů korun. Klienti pojišťoven nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru a krupobytí. Nejvíce případů řeší pojišťovny ve středních Čechách. Letošní úroda ovoce bude výrazně slabší. Ovocnáři očekávají, že kvůli silným jarním mrazům sklidí zhruba polovinu loňského množství. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Skončila sklizení jahod, končí nám sklizeň třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklizeň švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
1: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let měli ovocnáři kvůli jarním mrazům v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Do Řecka se opět vydá tým českých hasičů, který je připravený pro hašení požárů v přírodě. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Tým má 22 členů, sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko pomáhá s hašením požáru taky na jihu Francie. Evropská komise schválila pro Česko další peníze na plnění národního plánu obnovy. Konkrétně jde o 25 miliard. Peníze, které poputují třeba do zdravotnictví, výzkumu nebo vzdělání, musí ještě definitivně potvrdit hospodářský a finanční výbor Rady EU. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme ti, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Večer můžete čekat srážky ubývající, no a nejvyšší teploty by se měly pohybovat na 30, na jižní Moravě až 32 stupňů, no a v 1000 metrech na horách 21 stupňů Celsia. Meteorolog k tomu říká, bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru budou dosahovat až 90 km v hodině. Tak si držte čepice, ať vám to neodfoukne. A my děkujeme samozřejmě Českému hydrometeorologickému ústavu za tyto informace.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Doprava.
3: Tak máme toho docela dost, pojďme se podívat do ulice Jarohněvice v Dubňanech, okres Hodonín. Tam se srazil cyklista s osobákem, probíhá tam vyšetřování nehody na místě policie, tak buďte opatrní. Potom se podíváme do Vladivostocké ulice v Praze, tam je nehoda dvou osobáků, projíždíte opatrně, tvoří to překážku na vozovce i v provozu. V ulici Mladoboleslavská v Praze opět osobák s motorkářem, na místě záchranka, bylo to ošklivý, opět to tvoří překážku na vozovce. Podíváme se do Ostopovické ulice v Troubsku, okres Brno venkov, tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh a opět díky nehodě motorkáře s osobním autem, na místě opět záchranka. No a podíváme se ještě jednou do Brna v ulici Dlouhá, tam jsou cyklisti na vozovce, cyklista tam padnul, zranil se, na místě záchranka policie. Tak prosím vás, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, bacha na cyklisty a motorkáře a doražte v pořádku.
4: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rock na psání.
3: Námořníci, máme 5 minut po 18. hodině, no a z pirátské lodě Rock Radio vás opět zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak po delší odmlce jsme opět spolu a můžeme se společně vydat opět na naši dvouhodinovou pirátskou výpravu za muzikou, která se zve Rock na přání, do který můžete zasáhnout úplně všichni námořníci. Stačíme volat do kapitánský kajuty na 725844424, psát na Messenger a do mailu. No a co si dá? Dáme úvodem toť otázka, na kterou rád odpovím. Dáme si Iron Maiden a starou pecku z roku 1988 Can I Play With Madness a během téhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak jo, přátelé, tohle byly Iron Maiden a Can I Play With Madness, tak my to máme za sebou před sebou spoustu věcí a furt mi ještě tady zvoní dál a dál, telefon dál a dál, chodí zprávy. Je to dobře, přátelé, že jsme takhle krásně přetížení. Nicméně odpovím úplně na začátek, protože se mi tady spoustu lidí ptalo, kde jsem v pátek byl a s kým. Přátelé, opravdu to bylo nevyhnutelné, že jsem zde nebyl, byl jsem na jednom takovém vyšetření, na který nechce jít vůbec nikdo. Možná víte, čeho se to vyšetření týká. Chodí na to chlapy i ženský a je to z té druhé strany člověka a opravdu tam nechcete, ale v rámci prevence je to určitě dobrý. Měl jsem, nejvíc mě na tom štvala teda ta dietka před tím, kterou musíte dát a zvlášť ten poslední den je to potom jako takový hodně a potom musíte pít takovou látku, která opravdu to chutná jak rozemletá louka, tyvo, ještě s ničím, no prostě hnus. A hlavně po ránu to pít, potom ještě nalačno, to je úplně největší. Mňamka. Ale bál jsem se zbytečně, vůbec byl jsem v jednom zařízení, kde to vůbec jako, kde mají nějakou novou metodu a vůbec to tam jako nebolí, nepřefukujou vás jak míč a tohle. Je to pohoda, je to v Černošicích. Já jim udělám kšeft. Je to v Černošicích u Prahy, tak kdybyste někdo chtěli, měli zájem a báli se takovýchto vyšetření, tak určitě tam, jsou tam hrozně příjemný ty lidi. No a tam to všecko krásně proběhlo, ale přesto jsem si nechal píchnout takovou lehkou oblbovačku. No a já si na to na rozdíl od jiných jako netroufám, abych vám tady po injekci pak něco jako vykládal nebo po nějakých jako takovýchhle v podstatě dá se říct když lékařských tak jako látkách, které ovlivňují psychiku, na to tady nebo na to tady na to jsou jiní experti, já si tohle netroufám, tak jsem radši zůstal doma, abych nemlel tady kraviny. Tak, přátelé, pojďme si ale zahrát píseň, to je důležité. Od Jany, která se dovolala, tak ta by chtěla Tomášovi a Filipovi popřát k narozkám, takže hodně štěstí, zdraví, kopec se nady navrch a ještě navrch Harley a vstávej.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Čak, fakt to si Petr mě tady ze všech stran, já doufám, že to všechno stihnu zahrát. Foo Fighters na Windows, a to bylo teď, a teď si dáme tady, my psali Jan Shifta, zdarec kapitáne, mamka dnes slaví své, Honziku, 25. narozeniny, žena vždycky slaví maximálně, to si zapamatuju, jo. Grillujeme, máme točený pivko, ano, za to může třeba taky maminka, takže 25, jo, 25 kluku jeden. A k tomu bych poprosil nějakou pecku od Black Label Society, třeba, třeba něco z posledního alba. Díky moc. Hele, časově jsem frknu pecku z roku 2005, protože jinak by se mi to sem fakt nevešlo. A ta se jmenuje What's in You, a to je pro tebe, mami. Hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrch.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz. Vše pro bagr.cz.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro bagr.cz.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Tlačíš?
9: Tlačím, ale moc to nejde.
8: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
9: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
8: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.

0: Tak to bylo Halloween a Future World a Halloween tady taky nehráli jen tak s Budarma, ty přála Michala Střijavková svýmu manželovi Romanovi k narozeninám. Tak Romane, ještě ti popřejeme, ještě na to vymyslel určitě kamarád. Každopádně přejeme ti hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch a tyhle Halloweeny tady byly pro tebe. No a teď co si dáme dál? Já myslím, že za Halloweeny by krásně slušel takovej King Diamond. Aspoň tak to vidí Honza Škoda, který napsal ho Jiro, prosím o zahrání písničky od Merciful Fate pro kamaráda Martina a dobrou náladu, děkuju moc Škodák. No tak já bych to věděl na pecku Evil od Merciful Fate.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
15: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
16: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Tak to byl Kurt Cobain a jeho pecka Lithium a my svištíme dál, aby jsme to všechno stihli. Přátelé, než si dáme další skladbu, tak vás vyzývám, pište mi, v jakém jazyce byste chtěli slyšet časové znamení, v jaké situaci byste ho chtěli načapat, jak chcete zkrátka ohlásit hodinu 7. No a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po 7. hodině. No a teď už Luďa, známý to motokohout ze Znojma, který by chtěl zahrát Panoptiku a Moulin Rouge, protože jeho nejmilovanější žena Sonička měla 25. narozky, Luďo, pamatuj si to dobře, v tu sobotu. No a tak my ti, Soničko, přejeme hodně štěstí, zdraví jako pec randy navrch. No a taky prej pro všechny motorkáře bych chtěl zahrát Moulin Rouge. No, hele, já jsem teďka koupil zajímavý, jsem byl v jednom krámě, koupil jsem si motorkářský hadry do města nebo na léto, jak chcete. A sehnal jsem tam, představte si, motomikinu, fakt lehonkou, krásně profukuje. A má to všechny jako suspenzory, je to z materiálu, bezpečně všechno. A když jenom je obrátíte, rozepnete, zapnete, tak z toho máte baťoch. To je co?
1: Rok na přání. Rock Radio.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Jasně, finský smutníci Rasmus a Pecka Jezebel a my jdeme hrát od Adámka pro jeho babičku Jitku a prosil mě ten náš skoro nejmladší tady plavčík na naší lodi, aby jsme babičce zahráli před 7 hodinou. To tak nějak stíháme a dáme si tu Pecku pro ten pocit, co říká Šíťo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je tu hodina 7, úplně přesná a posloucháte druhou půli roku na přání na Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rock na přání.
0: Tak, co nás čeká, víte, kolik je hodin, taky víte. A na úvod týhle druhý půlky si dáme Offspring a All I Want. No a kdo zavolá jako první, tomu splním přání? Yeah!

0: Já vol, přátelé, tak po offspringzích máme a dřív, než mi tady stačil zazvonit telefon, tak mi sem padnul krásný mail od Robina, který napsal: ahoj Jirko, moc tě poprosím o zahrání písničky pro zdravotní sestřičku Šárku, která se vždy vzorně stará o pacienty a teď sama skončila ve znojemské nemocnici. Zítra ji čeká důležité vyšetření, tak ať jí to hlavně dobře dopadne, třeba něco od Hammerfall. Roku zdar a díky všem, co se o ní starají, s pozdravem Šedý vlk. Jo, tak to je. Tak to je, přátelé. I ten, co se stará, tak taky potřebuje, aby se o něj někdo postaral. Každý psycholog má svého psychologa, tak to jde, tak to je, tak to je prostě. Ano, a my tě, Šárko, ať se brzy vlastně postavíš zase na nohy a zase se můžeš o někoho hezky starat, protože to je zřejmě tvůj životní náplní. A tak ti pustíme pecku z roku 1997 od tvých oblíbených Hammerfall a ta se jmenuje Child of the Damned.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock Napsáno.

0: Tak to byla další rodidla rvoucí záležitost od kapely Hinder, která se tentokrát jmenovala Without You. No a my to máme před sebou další a přání je krásné k narozeninám. Volal mi Martin, že by chtěl své milované ženě Šárce k 25. narozeninám popřát hodně štěstí a zdraví a samozřejmě hudlánka. No a já přidávám kupec srandy navrch, milá Šárko. Tady těch 7 hříchů, to není o tobě, to je jenom tak jako pro tebe.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, eKondomy.cz.

0: vašeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání jsme se naučili lítat s Tomem Petym. No a teď, co je třeba? No, maila je otevřít třeba, to je jasný, takhle při pondělku. Tak otvírám a čtu. Psal mi tady Richard Moller. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od karlovarské skupiny Koda pro moji milovanou manželku Markétu k dnešnímu svátku. Vše nej, hodně štěstí a zdraví ti přeje manžel Richard. Tak já jsem vybral takovou trefnou písničku, jestli dovolíš, Markétko. Jinak přeju samozřejmě i všem Markétám, co mě slyší, abych nezapomněla, nebyl jsem hulvátem. Všechno krásné k vašim jmeninám. A ta píseň se jmenuje krásně úderně. Tady to máš.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Přijíždíte s náma druhou půli našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio. S váma u toho je a váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a co si dáme teď? Tak volal mi před nějakým časem Jirka ze Strakonic, který by pro svého kamaráda Romana Střihavku i pro celou jeho rodinu, manželku, dceru, chtěl zahrát nějaký Led Zeppelin a my jsme se dohodli na klasice Stairway to Heaven. Tak milý Romane, hodně štěstí, zdraví, kopec, randy navrch. Jirka tě zkazuje, že nemáš tolik makat, že zdraví máš jenom jedno. Tak milý Romane, hodně štěstí, zdraví, kopec, randy navrch. Jirka tě zkazuje, že nemáš tolik makat, že zdraví máš jenom jedno. Tak na to mysli a teď...

0: to heaven.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuji přestavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
17: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
18: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Náš pořad Rok na přání na Rok rádiu už pomaličku jde do finále a tenhle Alice Cooper tady taky nebyl jen tak pro nic za nic se svojí skladbou Poison. Psal mi tady Petr Karlec, zdravím námořníku, prosil bych zahrát nějakou píseň pro mě a manželku tady do Pergoly od Alice Coopera. Bylo by to taky pro tebe a pro všechny, co poslouchají. Děkuju, Petr Semechnice. Tak zdravíme tam, zdravíme pod Pergolku, užijte si krásný večer. No a do toho mi ještě volal před nějakou chvílí Lukáš, že by chtěl zahrát strašně od tří sester Pecku Homosexuál a že to nějak jako nikomu neadresuje, že je to tak nějak pro všechny. Tak ať uznáváte jakoukoliv sexualitu, heterosexualitu, homosexualitu nebo přijímáte pod obojí, to je úplně jedno. Tahle píseň je pro vás a já myslím, že do tohoto teplého počasí se krásně hodí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

přátelé, máme tu konec, opět konec našeho pořadu Rok na přání. Dneska se budeme loučit celkem romanticky. Psala mi tady Martina Čermáková, krásný podvečer přeji, Jirko. Moc bych tě chtěla poprosit o zahrání Vohnoutů písně Pepíci. Slavíme dnes s manželem 35 let spolu, sedíme u vína a posloucháme Rok Rádio. Moc děkujeme všem posluchačům i tobě, přejeme krásný večer. Marťa, je to krásný, že takhle u oslavy posloucháte Rok Rádio a že tím pádem mohu být u vaší oslavy přítomen, to je hezký. Tak jo, tak si dáme píseň Pepíčci od Vohnoutů, no a s touto písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám krásný plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra, tady v úterý po 18. hodině u Roku na přání. No a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pic!

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bards.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
4: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Dobro, došli na útrke. Ne, to je blbost, to jsem moc na jihu. Tak co zkusit? Laskavo prosím na perehony. To jsem zas moc na východě. Tak, třetí pokus. Vitami na Vyštřigách. To je ono. Jako abyste mě chápali, tuto sobotu se mění historie Mezinárodního mistrovství České republiky ve fletreku. Poprvé se vydáme za hranice do polské Raviče. Takže trénuji uvítací řeč. Ono to má svoji logiku, že se polští pořadatelé chtějí učit od těch českých. Vždyť náš závodník Ervin Krajčovič je úřadující mistr světa a tuzemský mistr. Jezdí borci z celé Evropy. Do Raviče je to pravda kousek z ruky, třeba z Ostravy nebo z Liberce 300 kiláčků, ale zase na druhé straně 300 kilometrů je pro motorkáře většinou jen zahřívací vzdálenost. A na co se těšit? Samozřejmě na nabitou startovku, to už se stalo takovým standardem, že na naše závody jezdí půl Evropy. Ondra Svědík bude chtít udržet vedoucí pozici, Ervin Krajčovič i Vít Janoušek, tedy další z favoritů, mu to budou chtít překazit. To tady v té elitní FT1. V klasicích si ani neopovažuji typovat, kdo by mohl vyhrát, protože tam je to tak našlapané, že vítězem může být de facto každý. A jsem si jistý, že to bude závod v parádní atmosféře. Poláci milují cokoliv, co se jezdí na oválu a doleva, tak se dá čekat hukot. Prostě ideální příležitost si udělat výlet do Polska. Takže vitamin na Vyštřigách v Ravicu.
0: Rock Radio. Motokeci.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

I can drift, I can dream till I float off your screen.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi.
6: Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bem... Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.